Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Successful Party.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
7: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Dance Radio.

0: Máš u sebe korunu?
1: Na co?
0: Na novou vanu ze Senesy.
1: Odkud?
0: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
1: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Faktury, faktury, faktury.
4: Trápí vás factoring?
3: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
4: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
3: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
4: Acema pokryje jakékoliv financování.
3: No tak to beru.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda gamerům.

0: Akcie napojené na umělou inteligenci aktuálně výrazně slábnou po dalším varování šéfů odvětví, že by se její vývoj měl zpomalit. Výrazně klesly akcie společnosti SoftBank, která je významným investorem do firmy OpenAI. Dolů zamířily i další globální výrobci a společnosti. Odborníci na závislosti kritizují vládní novelu o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Předloze vyčítají dodatečně vložené zákazy internetového prodeje psychomodulačních látek, zpracování kanabidiolu a prodeje technického konopí jednotlivcům. Podle expertů tato omezení neposílí ochranu zdraví, ale přesměrují poptávku na nekontrolovaný nelegální trh. Česká kina napříč republikou o nadcházejícím víkendu lákají návštěvníky na symbolické vstupné. 192 kin, 467 kinosálů a 87 351 sedadel ve 141 městech. Takové budou první celorepublikové kinodny, které se uskuteční o víkendu 19. a 20. září za symbolické vstupné 100 korun.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně skorojasná až polojasná obloha. Denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.

0: Dobrý ráno, od mikrofonu vás i dneska zdraví, dneska trošku v netradičním čase v rámci ranního freše na vlnách Dance Rádia KT startuje. Ráno, já doufám, že se máte naprosto fantasticky, máme 7.20 aktuální čas, dneska netradičně až do 12. hodiny, čeká vás spoustu skvělý muziky, představíme plno novinek a taky spoustu informací, nejenom ze světa hudby, technologií, umělé inteligence a tak dále. A i dneska určitě se budete moci zapojit, protože probereme spoustu super témat a budu mít pro vás taky spoustu vychytávek. Máme úterý 15. září a svátek slaví Jolana, takže přeji všechno a přeji vám krásný ráno.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.
11: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, wh

Alika a Dangerous na frekvencích Dance Rádia. Posloucháte úterní ranní Fresh. Dneska výjimečně s Katy, tímto zdravíme Andyho, který je na Dovče. No a my už se pojďme podívat na hudební novinky, protože právě včera obletěla dost zásadní zpráva internetem, a to důležitý oznámení od kultovní kapely, která se jmenuje Oasis, a možná už teď fanoušci tuší, a teda ti, co vůbec netušíte, tak budete velmi překvapeni, protože právě Oasis oznámili krásnou věc, a to turné po tedy Evropě, Velké Británii a USA, a odehrají celkem 38 koncertů, což je neuvěřitelný, a právě to se chystá v příštím roce. Taky bylo oznámeno, kdy se ten předprodej kdy odstartuje, kdy bude samozřejmě na oficiálním webu Oasis nějaký předregistrace, což je docela hodně důležitý, protože to doporučuji udělat, ale samozřejmě pojďme si říct, že čekačka na ty lístky bude obrovská a získat je bude jako fakt těžký. Pokud se týká České republiky koncertu, tak bohužel Česká republika mezi těmi termíny není, ale nejblíže to máme do Mnichova. Takže přátelé, pokud byste chtěli Oasis vidět, nikdy jste ještě neviděli, tak samozřejmě doporučuji detailně prozkoumat informace na jejich webu, sociálních sítích, a doporučuji si udělat předregistraci, a pokud máte fakt zájem, tak bejt ten den u počítače a držím pěsti. Já to zkoušela minule a jako nepodařilo se, takže zkuste, držím pěsti, celý to turné začne v příštím roce 21. května, a to v Glasgow, a pak se chystají další koncerty. No, tak bude to krásný, už teď závidím těm, kterým se podaří lístky sehnat. Počasí. Mrkneme se na počasí, teďka koukám ven z okna a svítí tam sluníčko. Dneska ty teploty budou příjemný a mělo by být skoro jasno až polojasno, a denní teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů, takže takový příjemný jaro-podzim, ideální.

0: K.A. Smurf a Stop Me Now, to je velmi, velmi podařený track, musím říct, takový jako groovy, funky, UK, tam je cítit a je to takový jako fakt jako hodně zajímavý track, který si myslím, že potěší takhle z rána všechny fanoušky a milovníky hudby a taky všechny posluchače Dance Radio. Doufám, že máte krásný ráno, ať už ladíte úplně kdekoliv, je to v autě, v práci, ve fitku nebo kdekoliv a my se samozřejmě budeme příjemně hrát i do tý osmí ranic, kde vás čeká Superfly INC anebo Shift K-Free. Ale co ještě bych ráda rozebrala a co by mě fakt zajímalo, jak to letos chystáte a máte, tak pojďme si říct, že na podzim nás čeká opravdu spoustu zajímavých akcí, různých i hudebních konferencí a taky koncertů a tak dále. Celý se to zase z letních mejdanů a festiáků přesouvá do klubu. A mě by zajímalo, koho se letos na podzim nenecháte ujít, ať už třeba vyrazíte na nějaký zahraniční koncert nebo třeba na nějaký tour vaší oblíbený kapely, anebo jdete někam na mejdan na oblíbenýho DJ, tak pojďme se dát takovou anketku na Facebooku Dance Radio a pojďme se trošku vzájemně inspirovat, abychom věděli, co se kde zároveň i děje a kdo koho má rád a kam vyráží. Takže jsem zvědavá, jak se zapojíte a jaký tipy za sebe dáte. Za chviličku už slibovaný Superfly INC a Moving Too Fast. Příjemný poslech a hezký ráno.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servíruje. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.

Přátelé, Shift K-Free Rhythm of the Drum na frekvencích Dance Rádia máme 2 minuty po 8 hodině ráno. Pojďme se naladit na další muziku, kterou vám naservíruji už za pár minut v našem éteru. Bude to třeba Felix the House Cat. A konkrétně Funk Drunk. Nebude chybět ani náš kolega Michael C. společně s Jeanem Lukem a dáme si jich společnej kousek Give Me Your Sum. Už mezi 8 a 9 vás čeká spoustu novinek a zajímavostí a trendů a taky spoustu muziky. Teď už jsou ale připraveny nejčerstvější zprávy, pojďme na ně, hezký ráno. Nejvyšší soud Spojených států zamítl snahu administrativy Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami. Ty rozhodnou, kdo bude ovládat Kongres USA. Začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od 19. září se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do 28. září. Legendární kapela Oasis oznámila na příští rok evropské a americké turné. První koncert započne 21. května v Glasgow. Fanoušci z Česka to mají tak nejblíže do Mnichova. Téměř celý červen pak kapela stráví v Manchesteru. V červenci vyrazí do několika evropských zemí a poté se přesouvá do Ameriky. Zpět se vrátí do Irska a taky Anglie. Počasí. Venku nám svítí krásně slunce, dnes nás čeká téměř jasná obloha, no a denní teploty budou příjemný, třeba ideálně na výlet, anebo můžete někam vyrazit ven. Teploty budou od 19 do 23 stupňů, a to napříč Českem.

0: na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že i tato věc potěšila a že máte krásný úterní ráno. Máme dneska 15. září, posloucháte stále ranní Fresh. Dneska výjimečně s Katie a budu tady s váma až do 12. hodiny. No a pojďme se podívat teď do světa hudby a na novinky, který samozřejmě máme a řešíme. Dneska už jsme řešili tour legendární kapely Oasis, která vlastně včera tuto zprávu ohlásila. No a taky máme další tady takovou jakoby tour a další oznámení, a to tentokrát v elektronickém světě. Týká se to trojice Swedish House Mafia. A i přesto, že teda Swedish House Mafia se letos potýkali s nějakými trošku problémy, co se týká koncertu, dokonce nakonec ten koncert i komplikovaný zažil náš kolega Andy v Belgii, tak taky tato parta oznámila, že právě v příštím roce budou vystupovat pouze v Evropě. A rozhodli se, že to vystoupení nějakým způsobem omezí a vlastně těch zastávek bude jenom pár. Týkat se to bude konkrétně 4 nocí. Trio vystoupí pouze 4 večery, a to ve Švédsku v pátek 2., v sobotu 3., v pátek 9. a v sobotu 10. července příštího roku. Co je důvodem a proč je to jenom tak, jak to je, tak to je otázkou. Nicméně minulý měsíc vydala tato parta skladbu Happiness is so sad, na kterém spolupracuje Slickly, který už můžete hrát nebo znát i z našeho éteru. No a pravděpodobně si pánové chtějí prostě odpočinout. Takže pokud byste Swedish House Mafia chtěli vidět, máte k dispozici pouze 4 termíny.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
3: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: Klasika, Ella IRI, úžasný hlas a skladba Came Here for Love na frekvencích Dance Radio. Úterní ranní freshe v plném proudu, stále doufám, že jste s náma a budete po celý dnešní ráno a dopoledne. No a pokud jste fanoušci sci-fi a hvězdných válek, tak přátelé, pojďme si říct, že legendární postava Darth Vader, tak to si myslím, že asi fanouškům nemusím nějak zvlášť představovat. Myslím si, že si v tenhle ten moment všichni fanoušci vybaví tu ikonickou nebo ikonický kostým a taky světelný meč. A proč o tom mluvím? Protože momentálně Darth Vaderův světelný meč je k vidění v Tokiu. A je k vidění v Tokiu v rámci výstavy, v rámci tedy sběratelské výstavy, kterou před listopadovou aukcí pořádá aukční síň Heritage Auctions. No a jedná se o jeden z nejcennějších právě exponátů, což je právě zmiňovaný meč, který se před rokem, přátelé, vydražil za 3,6 milionů dolarů, což je pro vaši představu 75 mega v korunách. No a ta výstava momentálně potrvá v Tokiu do 27. října a kromě samozřejmě tohodle meče můžete vidět i desítky dalších originálních rekvizit, kostýmů a dalších předmětů, které byly použity při natáčení filmů a také seriálů Hvězdných válek. No a ty všechny potom zamíří do listopadové aukce, kde se očekává rekordní zájem. Tak přátelé, nevím jak vy, jestli jste fanoušci, stejně jako já, ale mít doma světelný meč nebo cokoliv z Hvězdných válek, ale ten meč, jako to prostě chceš. Mít ty prachy, tak to kupuju hned.
1: Počasí.
0: Počasí je dneska krásný, svítí slunce, teploty aktuálně na 12 stupních a budou šplhat směrem nahoru a zastaví se až okolo 19 a 23 stupňů. Nejenom v Praze, ale taky všude po Česku bude taky jasná, až skoro jasná obloha.

z rádia, máme těsně před 9. hodinou, my pokračujeme dál samozřejmě i po 9. v rámci dopoledního driveu až do 12. hodiny tady s váma dneska Katie a pojďme se taky nalákat na muziku, která vás čeká už za chvíli. Bude to česká produkce v podání Filipa Zelinky. Dáme si jeho skladbu Heartbreak. Nebude chybět ani příjemná věc od Deadmau se starší kousek Bridged by a Light Wave. Máme skoro 9 hodin ráno a teď už jsou připraveny zprávy. Dance Radio. Akcie napojené na umělou inteligenci aktuálně výrazně slábnou po dalším varování šéfů odvětví, že by se její vývoj měl zpomalit. Výrazně klesly akcie společnosti SoftBank, která je významným investorem do firmy OpenAI. Dolů zamířily i další globální výrobce a společnosti. Odborníci na závislosti kritizují vládní novelu o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Předloze vyčítají dodatečně vložené zákazy internetového prodeje psychomodulačních látek, zpracování kanabidiolu a prodeje technického konopí jednotlivcům. Podle expertů tato omezení neposílí ochranu zdraví, ale přesměrují poptávku na nekontrolovaný nelegální trh. Česká kina napříč republikou o nadcházejícím víkendu lákají návštěvníky na symbolické vstupné. 192 kin, 467 kinosálů a 87 351 sedadel ve 141 městech. Takové budou první celorepublikové kinodny, které se uskuteční o víkendu 19. a 20. září za symbolické vstupné 100 korun. Počasí. Dnes nás čeká převážně skoro jasná až polojasná obloha. Denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni. Dance Radio. Dance Radio.

0: Eli Brown, Killer na frekvencích Dance Rádia vám přeji ještě jednou krásný ráno. Přesunuli jsme se z ranního freše do dopoledního driveu. I dnes mezi 9 a 12 hodinou Katka stála neboli Katie s váma už od 7 od rána dnes do 12 hodiny. Máme úterý 15. září, ještě jednou zdravíme všechny Jolany, který dneska mají svátek, takže pokud nějakou ve svém okolí máte a znáte, tak určitě nezapomeňte popřát všechno nejlepší. No a samozřejmě i v průběhu celého rána a dopoledne vás čeká spoustu skvělý muziky. Probereme třeba za chviličku velký úspěch slovenský zpěvačky Adély, která prorazila ve světě. Další milník čeká už za pár dnů, tak se podíváme, co konkrétně. No a mrkneme taky určitě na další novinky okolo hudby a mrkneme i na současný trendy, což si myslím, že vás podle mě 100% bude zajímat, to je jasný. Takže krásný dobrý ráno, za chviličku Šepou a Wild and Free.
1: Ranní fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní fresh Dance Radio s Andrew.

0: k tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dny Breno.
2: Co se to děje?
1: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
2: Tak to musí slyšet každý.
1: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dance Radio.

Přátelé na Dance Radio, jsme zpátky, posloucháte úterní dopolední Drive s datem 15. září a já jsem slibovala, že i dneska pro vás budu mít několik tipů na zajímavý konference a hudební setkání, kde pokud jste fanoušky, muzikanti, DJové anebo pracujete v hudební oblasti, tak vás budou zajímat tyhle ty akce. No a pojďme se podívat do Brna, protože těch konferencí tady v Česku jsou dvě velký. O té pražské už jsme se bavili a o té brněnské, tak ta vypukne začátkem října, jmenuje se Reconnect. No a bude to určený pro všechny lidi, kteří se prostě zajímají o hudbu, pracují v ní, anebo třeba jste i umělci a nevíte, jak tu vaši hudební dráhu a kariéru jako nakopnout. Jo. Je tady totiž spoustu workshopů, panelových diskuzí a taky listening sessions a tak dál. A co se týká těch třeba přednášek, tak jsou tady takový jako z kůží na trh, workshop, jak na hudební úspěch, pak se tady hodně řeší i psychická mentalita a zdraví, jak si udržet takový tento svoji kondici v tom náročném hudebním biznesu. Řeší se tady hodně bookingy, jak se více dostat do klubů, jak více zapracovat na své tvorbě, jak třeba oslovit labely a tak dále. No a pak je tady jedno téma pro samotný promotéry, kteří třeba pracují v klubech, na festiákách a tak dále. A pak se tady můžete i potkat s lidma. No a stejně jako ta pražská konference, tak i brněnská, tady bude probíhat celá řada zajímavých koncertů na řadě míst po celém Brně. Takže pokud vás to zajímá a chtěli byste i stihnout něco v jiném místě než v Praze, tak máte příležitost. Takže omrkněte to a věřím, že to pro vás bude zajímavý. Teď už vám letí další muzika. Takže buďte s náma a hezký ráno.

0: Jungle the Wave na frekvencích Dance Rády a doufám, že máte hezký ráno, ať už ladíte odkudkoliv, tak doufám, že jste na frekvencích Dance Rády. A pojďme se podívat na Ibizu, tady stále ještě můžete vyrazit třeba na prodloužený víkend a užít si letní atmosféru, a nebo třeba to nechat trošku na později a zavřít letošní sezónu, která si myslím, že byla velmi úspěšná a ještě je. A třeba to oslavit v Amnesia Ibiza. A musím teda ale říct, že Amnesia Ibiza slaví velký úspěch, protože momentálně teda v rámci svého 50. výročí chystá speciální festival. A to na termín 10. října. Ten se bude konat během 2 dnů a 1 noci, to znamená, je to takovej day, night and day rave. No a co je ale fantastický, že ty základní vstupenky se vyprodaly, prosím vás, za méně než 3 hodiny. A co je na tom nejlepší, že vlastně fanoušci to vyprodali z části, aniž by věděli, kdo tady vystoupí, ten line-up ještě vůbec jako není. A vlastně jenom se ví, že 10. října to celý odstartuje, potrvá to až vlastně do nedělního poledne, to znamená 20 hodin ve speciálním prostoru 50. výročí a vlastně zakončení sezóny. No a zatím teda je vlastně jako vyprodány všechny různý druhy vstupenek, zbývají pouze několik kusů na ten poslední den, mám pocit, a to za 80 eur, jo. Takže mazec, jinak ty vstupenky stály ještě daleko víc. A je to teda mazec a musím říct, že to je velký úspěch, protože jenom málo klubů se to doposavať povedlo, že by vyprodali tak rychle, bez zveřejnění line-upu, nějaký jako mejdan. I když je to teda několika dní a několika hodinový mejdan, tak to bude hezký. Tak uvidíme, na koho se budeme moci těšit, a pokud jste třeba mezi těmi šťastlivci, tak vám tak trošku závidíme.
1: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Zkušenosti vás dostali tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Dance Radio. Dance Radio.

Desátá hodina je skoro tady za pár vteřin. 3, 2, 1, přesně teď, za chviličku. 10. hodina, posloucháte dopolední drive, máme dneska úterý 15. září a my se dáme opět další muziku. Co vás čeká po 10. Třeba výborný letní hit za mě, jeden z nejlepších, KTB, Jack Jones a Last Day of Summer. Si myslím, že je ideální teďka ještě během září a října. Last Day of Summer. Nebudou chybět ani kultovní Underworld. Samozřejmě pokračujeme i po 10. hodině v rámci dopoledního driveu, Katie s váma až do 12. hodiny. Teď už jsou připraveny aktuální zprávy, hezký ráno. Nejvyšší soud Spojených států zamítl snahu administrativy Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami. Ty rozhodnou, kdo bude ovládat kongres USA. Začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od 19. září se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do 28. září. Legendární kapela Oasis oznámila na příští rok evropské a americké turné. První koncert započne 21. května v Glasgow. Téměř celý červen pak kapela stráví v Manchesteru. V červenci vyrazí do několika evropských zemí. Kapela vystoupí například v Mnichově, Barceloně, Amsterdamu, Paříži a Římě. Po srpnových amerických zastávkách se muzikanti vrátí zpět do Irska a Anglie. Počasí. Dnes nás čeká krásné počasí, očekávejme polojasnou až skoro jasnou oblohu, slunce a příjemné teploty, které se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.

0: Myslím si, že zarytí fanoušci určitě poznali, od koho je, nebo kdo tohle to byl v éteru Dance Rádia Underworld a Two Months Off v éteru Dance Rádia. A já už pro vás mám v tuhleten, nebo v tuhletu chvíli taky tip na videoset dne. Pokud máte rádi drum and bass a sledujete noc Liquicity, která dlouhou dobu fungovala i tady u nás v Česku, ale teď už funguje hlavně tady v Anglii. Nicméně Liquicity Festival i tentokrát nabídnul spoustu zajímavých jmen napříč drum and bassem, ať už se jedná o deepy, liquidy, takový spíš melodičtější věci. Občas se tam objevilo něco i nějaký jemný neuro, ale spíše Liquicity je jako deepová a liquidová jako noc a festiák. No a jedním z headlinerů nebo jedním z men, který se tady objevili letos, jsou i Matrix and Futurebound, který já považuji taky za mý velký oblíbence. Pokud jste je slyšeli naživo, tak mi dáte za pravdu, že to je vždycky jako melodie, příjemná atmo a dobrý vibe. A i tentokrát se to pánům povedlo v rámci Liquicity. Ten setík už je venku, přistál přímo na oficiálním kanálu tohoto festiáku včera, takže pokud byste chtěli shlédnout atmosféru, jaká tam letos byla, a poslechnout si tuto dvojici, tak samozřejmě máte příležitost a máte možnost, pokud jste kluky dlouho neslyšeli, tak určitě doporučuji.
1: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

Steve a také Buddies na frekvencích Dance Radio. A teďka pojďme probrat téma, který i přesto, že jsme taneční rádio a hrajeme převážně elektroniku, tak samozřejmě byste si možná řekli, že to sem úplně nepatří. Ale myslím si, že určitě budete znát teďka jméno, který dost zásadním způsobem reprezentuje Slovensko, ale zároveň i Česko, trošku se přiživíme ve světě. Je to zpěvačka Adéla, která, prosím vás, jako se svým debutovým albem Prima naprosto ovládla nejenom samozřejmě Česko, Slovensko, ale taky prostě dobývá Ameriku a vlastně je to jedna z prvních umělkyn vůbec tady od nás z Československa, která vlastně jako dosáhla za tak krátký období tak obrovského úspěchu a musím říct, že každý den prakticky čtu nějakou zprávu, ať už se to týká třeba vyprodání koncertů za chvilku, třeba pražský koncert vyprodala prostě za pár hodin, mám pocit, ale zároveň taky i ta nová deska tak nějak ovládla streamy a žebříčky v rádích a také další velký úspěch zaznamená zpěvačka pravděpodobně už tenhle ten týden, protože by se údajně měla účastnit legendárního rozhovoru u populárního moderátora Jimmyho Fallona, který ji pozval prej a ona totiž bude mít 18. září koncert v New Yorku. No a právě se to propálilo docela nedávno, kdy u Jimmyho byla Nicole Kidman na rozhovoru a oni se tam o ní bavili, protože zpěvačka věnovala jednu ze svých skladeb právě i Nicole Kidman a taky pojmenovala. Je to z toho jako taky virál, jako blázen. Ta skladba je fantastická. A během rozhovoru mezi Jimmym a Nicole se propálilo, že pravděpodobně Adéla bude hostem týhletý večerní show. Takže se máme rozhodně na co těšit a předpokládám, že pokud se to uděje tento týden, tak ten záznam by měl být venku příští týden. A asi neznám nikoho, kdo by z Čech a ze Slovenska byl hostem tady na tomhle místě. No neuvěřitelný, takže gratulace veliká. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Opus do Soul a také Music is Better na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že máte krásný dopoledne. Máme dneska úterý 15. září a taky stále ladíte dopolední drive, který je v plném proudu. A teď by mě zajímalo, jak to máte vy, co se týká sledování filmů a seriálů na nějaký platformě, ať už je to třeba Netflix, HBO a nebo Disney a tak dále. A protože se mi dostala, našla jsem tady velmi zajímavý průzkum, který nedávno dělala jedna mediální společnost, která mapovala Českou republiku a český diváky, který vlastně koukají pravidelně na zahraniční televizní a filmovou tvorbu a seriálovou na různých platformách, a zjistili velmi zajímavý čísla a potvrzují tak fakt, že Česká republika je velmi nadšená z našeho dabingu. Je fakt, že dlouhá léta patří český dabing mezi jeden z těch nejlepších údajně. No a právě to dokazují i čísla, kdy tu originální verzi si v televizi pustí méně než třetina diváků. Jo. A co je taky zajímavé, že 29% dotázaných pravidelně sleduje televizní filmovou tvorbu v původním znění, ale zbytek, 83% diváků, nebo takhle, zbytek samozřejmě to sleduje jinak. A co mě ještě zaujalo, tak se tady dělí ještě dva faktory. Pokud se teda rozhodnou diváci dát přednost tomu originále, což já jsem taky ta, že mám radši teda, jasně, dabing mám ráda třeba u nějakých komedií, ale pokud sleduju film nebo seriál, tak to mám zásadně vždycky v originále, nejvíc v angličtině, ale 83% diváků se tady přidává český titulky a zbývajících 17% sleduje pořady nebo filmy v originále zcela bez titulků, případně s cizojazyčnými titulky. No a samozřejmě při výběru titulků nebo naopak dabingu rozhoduje především komfort a co se týká třeba právě toho využívání u filmu a seriálu, tak ten dabing je převážná většina jej volí. No, tak je to zajímavý, já si vždycky říkám, že třeba u těch především sci-fi snímků je dobrý to mít jako v originále, kdy tam člověk jako slyší ještě další elementy a tak dále. Ale na druhou stranu, pokud si zapnete něco, u čeho třeba nechcete tolik přemýšlet, chcete ještě u toho dělat nějakou jinou činnost, tak si myslím, že třeba ten dabing je ideální varianta. No, každopádně zajímavý průzkum a jde vidět, že dabing je velmi, velmi oblíbený. Uvidíme, jak to bude třeba do budoucna. Za chviličku další muzika, jsme Dance Radio.

Dirty Sunshine na frekvencích Dance Rádia a my pokračujeme dál, minuta po 11. Už za chvíli se těšte na Gorillaz a Billie Jean. Je to teda takovej mashup mezi Gorillaz a Michaelem Jacksonem, takže Billie Jean feels good. Bicep, tak to bude další skvělý interpret, na kterýho se můžete těšit už za pár minut. Čeká nás poslední hodinka v rámci dnešního dopoledního driveu, takže doufám, že budete s náma i nadále. Hezký dopoledne. Teď už zprávy a počasí, pojďme na to, máme minutu po 11. Dance Radio News. Akcie napojené na umělou inteligenci aktuálně výrazně slábnou po dalším varování šéfů odvětví, že by se její vývoj měl zpomalit. Výrazně klesly akcie společnosti SoftBank, která je významným investorem do firmy OpenAI. Dolů zamířily i další globální výrobce a společnosti. Odborníci na závislosti kritizují vládní novelu o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Předloze vyčítají dodatečně vložené zákazy internetového prodeje psychomodulačních látek, zpracování kanabidiolu a prodeje technického konopí jednotlivcům. Podle expertů tato omezení neposílí ochranu zdraví, ale přesměrují poptávku na nekontrolovaný nelegální trh. Česká kina napříč republikou o nadcházejícím víkendu lákají návštěvníky na symbolické vstupné. 192 kin, 467 kinosálů a 87 351 sedadel ve 141 městech. Takové budou první celorepublikové kinodny, které se uskuteční o víkendu 19. a 20. září za symbolické vstupné 100 korun. Počasí. Dnes nás čeká převážně skoro jasná až polojasná obloha. Denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.

0: určitě naprosto skvělý vibe s Gorillasem, Michaelem Jacksonem, Billie Jean Feels Good v Etheru Dance Radio. No a my už se mrkneme právě teď v tenhle ten moment na velmi zajímavý dokument, který je z oblasti elektronické hudby, taky rave, ale taky zároveň oblasti, která už několik let se potýká s válečným obdobím a jedná se o Ukrajinu, která samozřejmě teda už od roku docela několik let bojuje, samozřejmě s konfliktem s Ruskem, to my všichni víme, a v návaznosti na to vznikl velmi zajímavý dokument, který vlastně jako mapuje celý to období od roku 2022 a vlastně sleduje i tu rave komunitu a rave scénu. Já už kdysi totiž viděla nějaký minisérie, dokumenty, rozhovory na internetu s několika promotérama, a pokud vás třeba někdy zajímalo, jaká ta situace je, co se týká jako hudby a elektroniky, tak možná budete překvapeni, ale právě i přesto, že samozřejmě Ukrajina takhle jako bojuje a Kyjev, tak tady probíhá i celá řada pořád jako eventů a konají se tady party a ravey. No a v rámci tohodle období se to postupně dokumentuje. A právě připravovaný dokumentární film bude pojednávat o příbězích konkrétních lidí, kteří tady dospívají, kteří vlastně jako jsou v tomhletom složitém období, ale zároveň taky poukazuje na vývoj té rave scény právě po ruské invazi od roku 2022. Ten film v překladu Černý slunečnice, tak se bude jmenovat, tak měl už premiéru před několika dny na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu a sleduje tedy příběhy konkrétních 20letých lidí, kteří prostě zažívají tohle období a zároveň taky ale navštěvují undergroundové akce, eventy a tak dále. No a proč o tom mluvím? Nejenom, že je to samo o sobě velmi zajímavý, ale na tomto dokumentu se podívalo i celá řada umělců, kteří propůjčili svoji tvorbu, protože v návaznosti na to vychází i soundtrack, na kterým se objeví třeba skladby od Fred Again, Fortet a spoustu dalších. Takže pokud vás zajímá víc, určitě si to vygooglete a já doufám a věřím, že tenhle ten dokument se brzy dostane na internet nebo na nějakou streamovací platformu, protože si myslím, že o něj bude velký zájem.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax. Club Mix. Rave On Air. One Way Music Podcast. A nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my v Dance Radio. Dance Radio.
2: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
3: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit. Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Faktury, faktury, faktury.
10: Trápí vás faktoring?
9: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
10: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
9: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
10: Acema pokryje jakékoliv financování.
9: No tak to beru.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Hity Service.
1: Přátelé, to byla novinka od Armin Van Buren a Everlasting a v Eteru Dance Radio se pojďme podívat, kam můžete dneska vyrazit a že těch akcí je opravdu hodně. O tom není pochyb a zároveň už spousta klubů láká taky na svoje koncerty. Nicméně začneme ještě v Trojském pivovaru, kde probíhá stále letní vystoupení jednotlivých podcastů v rámci letní zóny podcastový a pravidelně se můžete potkat s vašimi autory, třeba dneska podcast o vztazích Markéty Šetinové live od 19 hodin. Doporučuji ale třeba dneska vyrazit večer od 8 večerní do studio Alta na další pokračování Storytelling u ohně. Těšit se ale můžete třeba i na další akce, pokud byste radši už vyrazili na koncert, tak třeba můžete vyrazit do Meet Factory na kapelu Blackstone Cherry od 7:30 večer, ještě jednou Meet Factory. V Roxy, tak tady dneska vystoupí TRST od 7:30 večer, takže se máte rozhodně na co těšit, lístky ještě seženete. V Crossu, tak tady vás čeká dneska australský zpěvák Red, který vystoupí od 20 hodin, nebo už od 19 hodin ještě jednou v Crossu. No a to není všechno, těch koncertů je daleko víc. Klub 007 na Strahově nabídne od 20 hodin Corey Hansen a Planety. No a pokud byste rádi třeba do Lucerna Music Baru, tak dnes můžete vyrazit na koncertem MTO Universe od 7:30 večer. No a to není všechno, zmínila jsem dneska třeba ještě Cross, no a pokud byste rádi vyrazili ještě třeba na další akce, tak omrkněte internet, je toho daleko víc, ale to bychom tady možná byli až do večera. Co vám letí už za chvíli, třeba Olive, You Are Not Alone, Fred Again, AC Slater, anebo taky český duo Drown Moon. Příjemný poslech. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

AC Slater, Kate Wilde a Greenlight na frekvencích Dance Rádia. 10 minut nás dělí od 12. hodiny a já se pomalinko loučím, protože dopolední drive je na konci, skoro téměř, ještě vám nabídnu poslední dva tracky, pak už zprávy a počasí v celou. Dneska odpoledne opět se těšte na mýho kolegu Mikeyho, který se na vás těší už od 14 hodin, to od 19, ne, to už bude po. Ale v pozdějších hodinách si můžete naladit naše pravidelné pořady. Co vás čeká a nemine určitě po létě návrat pořadu Showtime s Terkou a Mikeym a i dneska mezi 18. a 19. se můžete těšit na speciálního hosta, kterýho tady mý kolegové vyspovídají a taky se střihne svůj guest mix. No a v pozdějších hodinách potom můžete ladit třeba Ferryho Korstna, Tritonia Radio Show, Spinning Sessions anebo Nicole Moudaber. Tak si to moc užijte, mějte se krásně, zítra už se uslyšíme v tradičním čase mezi 9. a 12. hodinou. Mějte se hezky a mějte úspěšný den. Dance Radio. Dance Radio.

Nejvyšší soud Spojených států zamítl snahu administrativy Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami. Ty rozhodnou, kdo bude ovládat kongres USA. Začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od 19. září se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do 28. září. Legendární kapela Oasis oznámila na příští rok evropské a americké turné. První koncert započne 21. května v Glasgow. Téměř celý červen pak kapela stráví v Manchesteru. V červenci vyrazí do několika evropských zemí. Kapela vystoupí například v Mnichově, Barceloně, Amsterdamu, Paříži a Římě. Po srpnových amerických zastávkách se muzikanti vrátí zpět do Irska a Anglie. Počasí. Dnes nás čeká krásné počasí, očekávejme polojasnou až skoro jasnou oblohu, slunce a příjemné teploty, které se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.

0: si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
5: Co se to děje?
4: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
5: Tak to musí slyšet každý.
4: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Dance Radio. Dance Radio.

0: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside.

0: Akcie napojené na umělou inteligenci aktuálně výrazně slábnou po dalším varování šéfů odvětví, že by se její vývoj měl zpomalit. Výrazně klesly akcie společnosti SoftBank, která je významným investorem do firmy OpenAI. Dolů zamířily i další globální výrobce a společnosti. Odborníci na závislosti kritizují vládní novelu o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Předloze vyčítají dodatečně vložené zákazy internetového prodeje psychomodulačních látek, zpracování kanabidiolu a prodeje technického konopí jednotlivcům. Podle expertů tato omezení neposílí ochranu zdraví, ale přesměrují poptávku na nekontrolovaný nelegální trh. Česká kina napříč republikou o nadcházejícím víkendu lákají návštěvníky na symbolické vstupné. 192 kin, 467 kinosálů a 87 351 sedadel ve 141 městech. Takové budou první celorepublikové kinodny, které se uskuteční o víkendu 19. a 20. září za symbolické vstupné 100 korun.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně skoro jasná až polojasná obloha. Denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
9: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.

Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside.

Nejvyšší soud Spojených států zamítl snahu administrativy Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami. Ty rozhodnou, kdo bude ovládat kongres USA. Začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od 19. září se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do 28. září. Legendární kapela Oasis oznámila na příští rok evropské a americké turné. První koncert započne 21. května v Glasgow. Téměř celý červen pak kapela stráví v Manchesteru. V červenci vyrazí do několika evropských zemí. Kapela vystoupí například v Mnichově, Barceloně, Amsterdamu, Paříži a Římě. Po srpnových amerických zastávkách se muzikanti vrátí zpět do Irska a Anglie. Počasí. Dnes nás čeká krásné počasí, očekávejme polojasnou až skoro jasnou oblohu, slunce a příjemné teploty, které se budou pohybovat mezi 19 až 23.

0: krásný úterní odpoledne, jsme Dance Radio, sama opět Michael C. Dnes až do 19. protože v 18 hodin se ke mně přidá Terka a přivítáme dalšího hosta v pořadu Showtime. Kdo to bude, to se dozvíte v následujících hodinách. Mám pro vás pochopitelně velkou nároč tanečních beatů, podíváme se na hudební ceny vinila a stopro, to není všechno. Playlist naleznete vždycky na webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz. Užijte taneční odpolko.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
3: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka v sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda gamerům.

Jsme Dance Radio. Hudební ceny vinila vstupují do dalšího ročníku a pokračují v celoročním programu napříč republikou. Průběžný festival letos nabídne 20 koncertů, debat, workshopů a tak dále. A vedle osvědčených zastávek zamíří poprvé taky do nových měst, třeba do Bystřice pod Hostýnem nebo do Břeclavy. Podzimní část taky propojuje čerstvý objevy s etablovanýma jménama nezávislý scény, mezi nimiž jsou Oza z lesa, něco Never Soul a další. Případně víc pohledáte online, teď od nás další taneční plaják přímo do vašich uší. Jsme Dance Radio.

0: Na den s rádiu parádní taneční muzika do kin vstupuje nový životopisný film o kulinářský superstar Antonin Bourdainovi. Čekáte další gastronomický thriller plný cholerických šéfkuchařů a sos nestíhajícího personálu, tak to úplně nedostanete. Sice na hořící pánve i záchvaty vzteku dojde opět, Tony ale vypráví hlavně o životních fackách jednoho mladýho náfuky. Pokud Bourdaina znáte, tohle by mohlo být pro vás. Od nás další muzika v celou zprávy. Jsme Dance Radio. Skvělej poslech.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Zkušenosti vás dostali tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Akcie napojené na umělou inteligenci aktuálně výrazně slábnou po dalším varování šéfů odvětví, že by se její vývoj měl zpomalit. Výrazně klesly akcie společnosti SoftBank, která je významným investorem do firmy OpenAI. Dolů zamířily i další globální výrobce a společnosti. Odborníci na závislosti kritizují vládní novelu o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Předloze vyčítají dodatečně vložené zákazy internetového prodeje psychomodulačních látek, zpracování kanabidiolu a prodeje technického konopí jednotlivcům. Podle expertů tato omezení neposílí ochranu zdraví, ale přesměrují poptávku na nekontrolovaný nelegální trh. Česká kina napříč republikou o nadcházejícím víkendu lákají návštěvníky na symbolické vstupné. 192 kin, 467 kinosálů a 87 351 sedadel ve 141 městech. Takové budou první celorepublikové kinodny, které se uskuteční o víkendu 19. a 20. září za symbolické vstupné 100 korun.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně skoro jasná až polojasná obloha. Denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
1: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Dny Brno, Dny Brno, Dny Brno!
3: Co se to děje?
2: V Brnu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Brno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Dance Radio. Dance Radio. Na Dance Radio pokračuje nejlepší taneční playlist za moment Dubstar, Bobby Harvey, Playground, Max Dean, Luke Dean, Loki Candyside, Amelie Lenz a novinka San Angelo Run a podobně už Spaceman Jacks. V dalším vstupu prozradím dnešního hosta v pořadu Showtime. Počkejte si na to.

0: na Dance Radio. Dnes se přivítáme v pořadu Showtime dalšího speciálního hosta, dorazí samozřejmě Terka, a vyspovídáme a uslyšíte guest mix od DJ a producenta, který si říká Philip Gray. Mladý to talent, tak se na něj těšte. Showtime startuje jako každý úterý, tak i dnes v 18 hodin. Za chvilku Armin van Buuren a pode mnou už Madonna I Feel So Free v remixu od Peggy Goo. Užijte si to, parádní taneční úterý. Jsme Dance Radio.
1: Oh, it all started like this.

0: Fredwee a Votiva Horizon, tady jeden z radio. Taneční úterý v plném proudu, jo, nám přejeme to nejlepší k svátku. Co si dáme do celý, než tu budou další zprávy dnes ještě z KT, třeba projekt The Magician a s ním Years and Years Sunlight. Další letní píseň v plejáku, Jubel Ocean House. A tam je si Griffin z Cascade In My Head. Playlist jako vždycky na webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz. Díky, že jste s náma, jsme Dance Radio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.

Nejvyšší soud Spojených států zamítl snahu administrativy Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami, které rozhodnou, kdo bude ovládat Kongres USA. Začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od 19. září se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do 28. září. Legendární kapela Oasis oznámila na příští rok evropské a americké turné. První koncert započne 21. května v Glasgow. Téměř celý červen pak kapela stráví v Manchesteru. V červenci vyrazí do několika evropských zemí. Kapela vystoupí například v Mnichově, Barceloně, Amsterdamu, Paříži a Římě. Po srpnových amerických zastávkách se muzikanti vrátí zpět do Irska a Anglie. Počasí. Dnes nás čeká krásné počasí, očekávejme polojasnou až skoro jasnou oblohu, slunce a příjemné teploty, které se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni. Dance Radio.

0: DJ Antoine, Love Me Once, tady je Dance Radio. Vy samozřejmě stále můžete hlasovat na webu danceradio.cz do dalšího kola hitparády. Všechno ukončujeme, tedy hlasování pro tento týden. Zítra 15 hodin, takže rozhodně nevynechejte možnost ovlivnit pořadí. Minulý týden jsme nasadili tři novinky, Sen Ritty, Paula Gabrielliho a pana Oldu a nástupních vítězů byl Kygo na trojce, Jimmy Jones s Camden Cox na druhý pozici a Epoch Noir bral zlato. Uvidíme, kdo vyhraje tento týden, je to pořád ve vašich rukou. Další kolo hitpošky už ve čtvrtek po 18. Teď ode mě Duke Dumont, taky právě Paula Gabrielli, About You, novinka v hitparádě z minulého týdne a nebo Chicane Offshore, jsme Dance Radio.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
11: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
12: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
13: Dance Radio. Dance Radio.

0: neúnavný hit Maker Kygo, tentokrát Max Magnoon ve spolupráci s ním Take Me Back. Mr. Dance Radio, dnes večer opět skvělý program, v 18 hodin Showtime se speciálním hostem Philip Gray. Dále tu máme Ferryho Korstena, Tritonia Radio Show, taktéž nebude chybět Jamie Jones, Spinner Sessions, no a Nicole Mudaber na závěr, její Techno in the Mood. Vybírejte pečlivě, dnes až do půlnoci, žádná nuda na těch nejvíc tanečních frekvencích. Teď už Chocolate Puma, Flight Facilities, Gajo, nebo taky Fisher a jeho Freaks. Jsme Dance Radio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.

0: Fisher Freaks, asi největší poměrně komerční houseový jméno aktuálně na světě, vyprodává kluby po celém světě, ohromný venues, no a taky je to samozřejmě skvělej bavič, komediant na sociálních sítích, takže pokud Fishera ještě nesledujete a máte rádi opravdu takový australský humor, řekl bych, tak rozhodně doporučuji sledovat. Od nás ale je další seriózní playlist K-Motions, Calvin Harris, Cedric Gervais a velká hitovka Gadobí. To vše vás čeká právě teď. Na den s rádiou celou zprávy.
1: Dance Radio.

0: Akcie napojené na umělou inteligenci aktuálně výrazně slábnou po dalším varování šéfů odvětví, že by se její vývoj měl zpomalit. Výrazně klesly akcie společnosti SoftBank, která je významným investorem do firmy OpenAI. Dolů zamířily i další globální výrobce a společnosti. Odborníci na závislosti kritizují vládní novelu o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Předloze vyčítají dodatečně vložené zákazy internetového prodeje psychomodulačních látek, zpracování kanabidiolu a prodeje technického konopí jednotlivcům. Podle expertů tato omezení neposílí ochranu zdraví, ale přesměrují poptávku na nekontrolovaný nelegální trh. Česká kina napříč republikou o nadcházejícím víkendu lákají návštěvníky na symbolické vstupné. 192 kin, 467 kinosálů a 87 351 sedadel ve 141 městech. Takové budou první celorepublikové kinodny, které se uskuteční o víkendu 19. a 20. září za symbolické vstupné 100 korun.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně skoro jasná až polojasná obloha. Denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Bougainville na Guinée, další skvělá muzika, my jsme Dance Radio. Co pro vás máme v playlistu? Tak za moment třeba houseovku Yes Spoon, All I Really Want. Taky si dáme opravdu povedenou záležitost. Jason Status, J-Hus a Ira, věc z nadcházejícího alba a jmenuje se Disgruntled, aktuální novinka v našem playlistu, to si 100% poslechněte. Young Parisians, You Write the Rules, Solarstone remix, no a dáme i Olivera Hildense s Krydrem a taky The Young Punks, A-E-I-O-U. Tak teď vás pozveme už za chvíli na velmi speciální event DJ Tiesta v Polsku. To příští rok, počkejte si na to.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Oliver Heldon on Skrider, taky do Young Punks, AEIOU, tady je Dance Radio, nejlepší taneční muzika. DJ Tiesto vytáhnul po mnoha letech, více jak 20 letech, koncept Tiesto in Concert, no a ten se bude konat ve Varšavě a to už příští červen. Pokud byste chtěli vyrazit, tak rozhodně pospěšte s nákupem vstupenek. Včera se začaly prodávat, no a dnes už je 95% lupenů úplně pryč. Rozhodně tedy neváhejte. 19. června příštího roku je stojí koncert a Varšava. Ale Sobeky Hill Surrender nebo Miss Monika Genesi, to je další playlist od nás. A Showtime už v 18. Počkejte si na to.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Porada, deadline, výsledky.
7: A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamiluj.

0: Goldfish, Talk to Me, jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku. Já bych se standardně rozloučil, všem máme úterý, takže dáme si ještě showtime. V 18 hodin přivítáme našeho dnešního hosta, uslyšíte rozhovor Guest Mix, vrazí Terka, takže nudit se nebudete. Venku už opět krásný sluneční počasí, takže ideální čas trávit svoje odpolko s nejlepším pozitivním tanečním playlistem, který naleznete na webu nebo taky v naší apce. Showtime už za chvíli, potom taky Ferry Korst, Tritonal a Tritonal Radio Show, Jamie Jones dodá Housík, Spin Sessions taky nebudou chybět a máme tu i Nicole Mudaber, její In The Mood. Zítra ráno už Andy Rose zpátky v ranním freshi. Tak si to dejte. Showtime tady už za moment, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Nejvyšší soud Spojených států zamítl snahu administrativy Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami. Ty rozhodnou, kdo bude ovládat kongres USA. Začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od 19. září se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do 28. září. Legendární kapela Oasis oznámila na příští rok evropské a americké turné. První koncert započne 21. května v Glasgow. Téměř celý červen pak kapela stráví v Manchesteru. V červenci vyrazí do několika evropských zemí. Kapela vystoupí například v Mnichově, Barceloně, Amsterdamu, Paříži a Římě. Po srpnových amerických zastávkách se muzikanti vrátí zpět do Irska a Anglie. Počasí. Dnes nás čeká krásné počasí, očekávejme polojasnou až skoro jasnou oblohu, slunce a příjemné teploty, které se budou pohybovat mezi 19 až

0: It's showtime on Dance Radio. Yes, showtime. Na Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Čau, ahoj, já všechny vítám i Míšu, ahoj Míšo.
3: Krásný podvečer.
2: Já jsem se na tebe těšila, protože ty jsi minulý týden nebyl, tak jsem se těšila, že se tady opět potkáme, takže vítám tebe. Vítám posluchače Dance Radio.
3: Tak se to čekala.
2: Ano.
3: A vítáme taky dnešního hosta.
2: Vítáme dnešního hosta, je to DJ, koukala jsem, že jsi i producent a říkáš si Filip Grey, tak my tě vítáme, ahoj.
4: Ahoj, zdravím posluchače.
2: Tak my jsme rádi, že jsi přijal pozvání, že jsi přijel. Nevím, jak moc se zapotíš u rozhovoru, to jsem si připravila spoustu otázek, já jsem ženská zvědavá, ale ty pro nás budeš mít taky něco, bude to set, bude to guest mix, druhý půlce, chceš prozradit, v jakém rytmu to bude, nebo se máme zatím nechat překvapit?
4: Bude to takový komerčnější remixový
2: setíček.
4: No,
2: tak my už se těšíme, vy rozhodně držte vlnu, pořád show tam startuje právě teď na 89 102,9 FM.
0: Tohle je

0: Ano, Dnes Rádio, pořad Showtime. Odstartovali jsme před chvilkou na 89 a 120,9 FM. Dnešním hostem je DJ a producent říkající si Philip Grey. Ahoj, my tě vítáme ještě jednou.
1: Ahoj, ještě jednou vás zdravím.
0: No tak já bych to rovnou odstartovala. Proč si říkáš zrovna Philip Grey?
1: No, já jsem tehda přemýšlel, jak si jako zkombinovat svoje jméno, což je Filip Grzinčič. A tehda mi právě jako, já jsem to chtěl mít jako tehda mezinárodní, protože jsem měl ty Martin Garrix a takovýhle lidi jakože jako vzory. Takže jsem to dal jako do angličtiny ten Filip a Grey nějak vzniklo z toho Gr, no.
2: A jak ti vůbec napadlo být DJ, nebo kde jsem to přišel?
1: Hele, když jsem vlastně, já jsem nejdřív měl kapelu. Akorát, že...
2: To jste hráli teda,
1: jako rokovou. Jo, rokovou kapelu. Akorát, že jsem zjistil, že tam jsou názory ještě ostatních lidí. A úplně jsme se pak jako rozcházeli, takže jsem se jako začal věnovat té elektronické hudbě a chytlo mě to, no.
0: A kdo ti učil hrát, nebo učil se sám?
1: Ne, učil, já jsem vlastně nejdřív jezdil do Plzně k jednomu, co mě začalo úplný začátky. A pak jsem vlastně tady ještě do Musartedo, jak si znáte, kde mě vlastně učil právě zrovna Subgate nebo Jean-Luc a to, no. Aristo Sokolovský pak i produkci.
2: Vzpomínáš si na své úplně první hraní někde v klubu? Jaký to bylo?
1: Úplně, no.
0: Už je to nějaký pátek, jo?
1: Jo, už je to 8 let, no vlastně jako, bylo to v Děčíně, byl to klub, co se jmenoval Klub. A já jsem měl teda hroznou trému a prvních 6 hodin, já jsem hrál celý večer teda, a prvních 6 hodin tam nikdo nebyl.
0: Spoj si to natrénoval.
1: No, takže to bylo spíš jako after club, takže až na ty poslední 2 hodiny tam někdo přišel, no.
0: No hele, a jak se třeba vlastně posunul tvůj styl od té doby, co jsi začal a jak hraješ teď? Posunulo se to někam, nebo hraješ?
1: Hodně se to posunulo, jo, jako vlastně jak kvůli ten covid a tady ty všechny věci, jak se vyvíjela ta scéna, tak vlastně na začátku jsem hrál jako housey čistě, jo, i big room a tady ty věci. A pak po čase, teďka už musím hrát jako komerci, abych vlastně jako furt měl jako hraní a tady ty věci, tak už jsem se musel přizpůsobit jako tomu publiku, no.
2: Kdo byl, tvůj vzor byl teda asi Martin Garrix, je někdo, kdo aktuálně třeba ti imponuje?
1: No, nad tím jsem úplně teďka tak jako nepřemýšlel, ale jako asi furt se mě jako drží tady tyhle sty, jako Avicii a tady tyhle sty. A z tý jako novější asi teďka jako úplně nic, no.
0: A spousta DJů nezůstává jenom u mixování, ale tvoří taky vlastní tracky, mashupy, bootlegy, tak co ty, jenom hraješ nebo i tvoříš hudbu?
1: I nějakou produkci mám, jako, jako to, v Abletonu se vlastně jsem skládal a pár remixů, jo, ale jinak jako teďka už to tolik jako nestíhám jako dřív, takže teďka už míň.
2: A neslyšeli jsme něco náhodou teď?
1: Jo, úplně na začátku toho vlastně podkresovýho setu, co teďka hrál, tak byl vlastně můj track přímo With Me Up, no.
0: Tak pěkný. Tak posluchači si to určitě najdou někde na tvých sociálních sítích, aby si něco poslechli. Jinak na jakou noc nebo festival ve tvý kariéře nikdy nezapomeneš a proč vlastně?
1: No...
0: Jestli takový moment přišel už? Nebo čekáš něco velkého ještě, že přijde?
1: Tak jako možná takových momentů už jako bylo víc, to pro mě jako bylo nějaký jako milníčky. Třeba když jsem právě vyhrál kontest do duplexu vlastně na terasu, tak to bylo jako parádní, že to vlastně ani nebylo jako na počet hlasů, ale že se mě skutečně jako vybrali, tehrá to krátko. A pak nějaký, pak je třeba teďka jak nedávno, jak jsme měli jakoby výročí jakoby v Lípě, tak jako na té hlavní stage a tady to tak jako, tady tyhle jsou jako pro mě velmi fajn zážitky.
2: Jasně, a stalo se ti někdy během hraní nějaká kuriozní nebo vtipná situace, nějaká teda, co můžeme prezentovat?
1: Jo.
0: Je 6 hodin, no, tak jestli to můžeme provařit.
2: Ještě je světlo.
1: No, spíš jako tak jako, jednou se mi stalo, že jsem mi přehrál tehda jsem hrál z počítače, takže jsem přehrál počítač a začal jsem nejdřív sekat. Takže jako teďka na tebe ty lidi koukají, že no, vlastně něco se děje, a pak se to vyplo úplně. Takže jako to byl horor, no to mi pak majitel nosil, fakt přehrál počítač, takže mi majitel přinesl skleničky panákový, na ty jsme to vyskládali, aby se trošičku to, a tak to nebylo příjemné.
2: A rozjelo se to pak.
1: Jo, nakonec jo.
0: Hele, máš třeba nějaký rituál nebo něco, co děláš předtím, než lezeš na stage?
1: Asi ne.
2: Necvičíš jogu třeba?
1: Ne.
2: S kým bys zahrál rád back-to-back set? Může to být úplně kdokoliv.
1: Úplně kdokoliv?
2: Úplně kdokoliv.
1: Jo, tak jako s tím mezinárodně asi ten Martin Garrix a s tý český George House.
0: Máš rád klubovou atmosféru nebo open air festivaly? Ať už z pozice návštěvníka akce, anebo jako DJ?
1: Jako návštěvníka určitě open air. Jako DJ asi taky, ale jako musím říct, že za stolik jako open air akcí jsem jako nehrál, že převážně jako jsem na té klubové scéně.
2: Když stojí za mixem, jak dlouho ti trvá odhadnout ty lidi, co chtějí slyšet?
1: No, jak kdy, jo, jakoby většinou tak třeba 3 tracky a už jakoby se jako chytám, no. Ale ono hrozně záleží teďka, jako jestli to jsou jako tam, jestli přijdou mladí lidi, nebo jestli přijdou jako smíchaný prostě, jako že všechny věkovky, tak pak je to těžší, no.
0: Hele, a kdyby si mohl vytvořit line-up akce podle sebe, mohl si vybrat 3 DJ, může to být, máš neomezený rozpočet, jo, na tu akci, tak kteří 3 DJs by to byli?
1: Zase zopakuju Martin Garrix, Armin van Buuren a Avicii, kdyby žil.
0: To by bylo dobrý.
2: A jakou muziku posloucháš ve svém volném čase?
1: Teďka ve svém volném čase, já už jsem hrozně teda přeposlouchaný hudbou, bych pravdu řekl, jo, takže jakoby poslouchám.
0: Můžeš říct, já neposlouchám hudbu ve volném
1: neposlouchám,
0: čase.
1: Neposlouchám, ale jako v autě, když jezdím, no. Třeba z hraní a tak, ale poslouchám třeba spíš jako rockovější, takže třeba Linkin Park teďka s tou novou zpěvačkou, jak mají. A případně i kolikrát hledám úplně nový sound, takže si pouštím nějaký třeba Otiken, což je prostě sibirská kapela nebo něco takového, který mají úplně specifický styl a tak, takže.
0: Máš čas třeba i na nějaký koníčky?
1: Ano. Ano, mám vlastně hraju na kytaru, hraju na piano, rád si zahraju jako s klukama na PlayStation nebo takovýho, ale asi jako nejvíc jako třeba to piano a tak ty věci, no.
0: Tak první část rozhovoru máš za sebou, dáme si pauzu, viď? Tak dáme si menší pauzu, Míša nám to odkýval, škoda, že to nevidíte v rádiu a za chvilku jsme zpátky, tak držte vlnou, pořad show tam pokračuje v éteru Dance Rádia. It's showtime on Dance Radio. Dance

0: Na Dance Radio pokračuje pořád Showtime. První část rozhovoru máme za sebou, tu druhou máme před sebou a já mám vedle sebe taky dnešního hosta, kterým je DJ Philip Grey. A Míšu, chceš to odstartovat?
1: Tak já to odstartuju, jenom vysvětlím, tady Terka připraví vždycky takovou jako rychlopalbu a ty si buď něco vyber, nebo vystřel, co ti napadne, jo, není to, má to být klidně asi vtipný, jo, vůbec se tím přemýšlej, jo. Takže jo. Seš raní ptáče nebo noční sova?
2: Noční sova.
0: Máš radši house nebo tech house?
2: House.
1: Nejlepší track pro rozjetí mrtvý party je?
2: Starship.
0: Vysněná světová stage, Tomorrowland anebo Ultra Miami?
2: Tomorrowland.
1: Nejlepší DJ všech dob?
2: Avicii.
0: První věc, kterou uděláš, když se v neděli zbudíš po náročném víkendu?
2: Nevím, jdu se psem.
1: Když máš sluchátka při hraní, máš na hlavě obě nebo jenom jedno?
2: Někdy.
0: Hraní v jednu v noci nebo ranní afterparty?
2: V noci.
1: Klub pro 100 lidí nebo stage pro tisíce venkovní?
2: Stage pro tisíce.
0: Máš nějaký zvláštní zážitek z backstage?
2: Nic nějak extra.
1: Píseň na přání. Hraješ často nebo odvítáš?
2: Docela často.
0: Máš nějaký speciální a podle tebe nejlepší lék na kocovinu po dlouhém víkendu?
2: Hodně vody, hodně pít.
0: No vidíš, zvládl jsi to. Teď už to bude na tobě. Za chviličku odstartuje tvůj guest mix, asi od půl, viď, Míšo? Takže my se na to připravíme, ty se na to taky připravíš a budeme se těšit za chvilku live na Dance Radio. Tohle

0: Showtime on Dance Radio.
1: Dance Radio. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Dny Breno!
3: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
6: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Dance Radio. Tohle je Showtime.

0: Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Máš u sebe korunu?
2: Na co?
1: Na novou vanu ze Senesy.
2: Odkud?
1: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
2: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.
5: Tohle je show.

0: Já už jsem chtěla mluvit, já jsem no víš co, já miluji mikrofon, já miluji mluvení tady do mikrofonu, miluji naše posluchače, takže já jsem chtěla říct, že to uteklo jako voda, přiblížila se opět 19. hodinka, náš dnešní host má za sebou svůj guest mix, my ti moc děkujeme, jinak kdo zapnul až při setíku, tak byl to DJ Filip Gray, my ti ještě jednou děkujeme. Užil jsi to tady s náma?
1: Ano, užil jsem s tom, bylo to super.
0: Hele, teď máš prostor pro to pozdravit někoho, tak abys na někoho nezapomněl, jo?
1: Jo, tak já bych měl 4 lidi, které bych chtěl pozdravit, no vlastně 5. A je to vlastně Terka, moje máma, můj táta a mý 2 nejlepší kamarádi Martin a Tomáš.
0: No, takže zdravíme. Doufáme, že jste to taky užili. Vy dál držte vlno, za chvilku vás čeká Ferry Korsten se svojí radio show. Mm-hmm. A jinak Míša se na vás těší zítra, já v sobotu a společně v pořadu show tam příští týden. Kam doufám dorazí DJ Valtry. On hodně produkuje muziku, ale je z Brna, tak je to trošku dálka, tak doufám, že mu do toho něco nevlítne.
2: Od kdy je v Brně Valtry?
0: Nevím, ale...
2: Bydlel v Praze ještě loni.
0: Bydlel, ale teď jsme řešili, že i v Brně, takže...
2: Možná změnil školu, už jsem ho dlouho neviděl, no, možná ho vyhodili.
0: No, takže...
2: Ze školy. Zeptáme se ho.
0: No, jestli dojde a případně jestli dojde včas. Takže já to s ním ještě pořeším a tak, když tak příští týden jiný host, no, uvidíme. Každopádně se tady sejdem.
2: Valtryho, jo.
0: Jo, spolu se tady, když tak sejdem, Míšo. Jo, tak
3: Dance Radio. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
5: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
4: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
8: Co se to děje?
7: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
8: Tak to musí slyšet každý.
7: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Breno.cz.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Dance Radio. Dance Radio.
9: Resonating from around the globe.

0: Zone Nation. Dance Radio. Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dance Radio. Dance Radio.
4: Change one thing. Change everything.
5: Everything. Everything.
4: With every beat of its tiny wings, the butterfly creates a shared rhythm, universally altering your path and current state. With one tiny movement, the whole world can feel it. With you, keeping time. Let the shared rhythm take you somewhere only you know. Let it move you. Let it lose you. To be found again. Detroit, tell me. Change one thing.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.